Ej, ej, zechtej taký vťučný nurt. Zvyk pasovo tá třetia noc on tur jak po šnurku. Pasažeria tma žeteň multum, tajnce chulánky, palenie lulkov. Bál domov, ke klub, ty co tam ješte, treba ti späť.